Najrýchlo so stavas z poriadnej serbskej hudbu. Therese Lindnerec, Jen Sarano spiewa. Sa nieplowa, nech přinže hok, nech přinže tok, na haj tu moc samo přinže, to netrabaš se skazać. A Ralf Bumi Bursi, dyš lubost čnaju mrije. Jednače mi činu popiečiš. A dále, že Jen Sarano z Adam Sheeranom.

0: najmenjša. No ja, tak smo iskat kupil plec čenca tu, stajnči zvoža tež z vami. Je to lohka a elegantna hudžba a voriva v osebi nostalgijske vutrobe, mjenujce tak mjenovana zalonova hudžba. Srpska komorna filharmonija tajku čenca večo na budeskim tohošću predstajil, ale što so za zapšiječom popravom kova a mame tež srpsku zalonovu hudžbu. Seman Heduška vo temje reči.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Ve džijat na tym letstotku, jako orkestralna hudžba džin a bole z kráľovských a vyšších dvorov do šedného dňa tovaršnosť čepšenže, mieše hudžba dále a bole zabavječ a tiež raz připodla bežeč. Tak nastá zalongová hudžba, kotruž rajachu ve kofejoniach, hotelach abo při večernej zabavie. Vona dobieše so atmosfére hodžeč a rejovaniu ponúvač, přiušiem pak náročná vostač. Typiske sú lohké melodie bez vulkého dramatického vierška ve stilách kež valčík a polka. Ale tiež tam nech kajš tango abo pokot. Ve Serbách so ve tutej časovej dobie zalongová hudžba vúviva nie je. Nemiachu tu orkestru a tež nic došť možnosťu ju predstaječ. Naša hudžba bie bole ľudová a na korovu smirena. Přiušiem sú so serbsce komponistča po druhej svetovej vojne, jako so prinie serbske orkestru a hudžbne skupiny vúvivachu tutomu stíle venovali. Potreba treje nebe viac tajka vulka, dokelž zabavjachu so ľudžo pri zvinkach menších kapavov. Ale nekotre prekomponované ľudové melodie, kotrež môžeme z džensnišeho vida na každý pád zalongovej hudžbe přiličiť, sú so přiušim narávali.

0: A je to woprawdźe dokładnie po oryginalnym stylu, što wie. Na kóždy pad pak je to zajmały eksperyment.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
2: Sama Nieduška je nám predstaju zalonovú hučbu a je tiež raz poladau, hač tajku v Serbach tiež s tva máme dženca, vičo zaklinči zalonová hučba minulce. Na budyským vônem toho, čo prezentuje ju serbská komona Filharmonia. Snač tam tiež tun jednu abo tamnú serbskú melodiu vúsvyšime. Cíle tak po vašňu zalonovie hučbe. Sie mit in der Vorbedel knasch ist, der ist Lindneritz, drohde so prein, so ist es mehr Zahra, no. Aber wotsch, zes, demut, nee.

0: Na, poschätztchen.
1: Srpski rozvoz. Povieste. Studio Katka Pöpelec.
0: Dobranje. Nemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšinje startuje z jacorymi projektami do nowej rajnej doby. Kajž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lečnej přestavky proby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvídžana. Cukonje je jednače předstajňu plánované. Po zimských prostninách vědže dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopytajú šulario praví dvonie dživadvo a rozestajú so vomiusce a sledžerce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. Emilka za základnej šule v Orklice je sa teletne vo tušto nemera postarala. Janek Vočer informuje.
2: V písme zdžili viednictvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaloko Mivočic muž z auta dječi vopkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajž tiež značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojníci tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
0: Šula je som jestem z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamoviva. V Kozarcach chce gmena Krosčice džil viesnoho puča zanirovač. Přitom ma sa votriesk do smiera na Vorklice asfaltirovač. Na čerovším posiedženiu Krosčanskej gmenskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 9400 euro přepodali. Tvarské dživace rakečanská firma Štole ište lica započeč. Gmina Hamor Skorži přečuva v uzamknenju komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Kajž navoda vonoho zahjada Arjan Levs v obkruči, je gmina zajšvete džen skoržbu zorelskému krajnemu sudnistvu zapodala. Sudnistvo ma zvěstčič, zo neodpoveduje v uzamknenje z turistického zjazka v ustavkam a jestem nezakonjsce. Gmina Hamor chce v turistickém zjazku vostač. Budyský krajný rada Udo Vičas by jako miestopředseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Von kritizovaše zotca Hamor ze zamierového zjazka v Užiska jezory na Sakskie vústupič. Dunje za vůviče infrastruktúry při jezorách zamovite. Turistický zjazk ponu tomu so vo zvíčnenie stará. Ve vústavkách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky předvíčané. Šulario a šulaki serbske zakvadne šule Michal Hornik v Orklice sú so včera na projekte pod hesvom Prinja pomoc v obdželili. Medicínsky personál, lekári, korobné soce a vonňovi voborníci pokazachu džičom korobné auto a núzový kaščík. Tiež o tým, kak zadržíš so núzovým páče a kotre pravidva pfača pri vúvaniu policie a vonňové vobory džičí s fachovcami praktisce zvučovachu. To bych upovězče, kotrž namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmieme tožto mročelo zdžela tež švíle a silniše nevedra. Svonco so ledma pokaza jenož dosadis, ale voreva zemio na 28 do 30 stopňu. Juce zmieme tež ešte nekotre švíle znamenča takhle noce a ráno, potom pak vostanie z väčšieho džela sucho a zmieme z džela tužto svunca z 22 do 26 stopňami. Nedželu vostanie převážne sucho, zmieme mix ze svunca a mročelu.
3: Na drohách sú ničo nestáva dobrú jezbu do dženstvíšho rania. Máte široké buče. Cí menšine po napo šestče.
1: Srbský rozvoz.

Ništo googlevač. To rika dženci ši džen zoraz, za ničim v sitči sa voboniš. Spešnje zapodate v uplunu pytanske mašine, kajš napšikvat Google, Big Avotež, tak, tako. Tisace informacije v pytanske temje. Načele takih stronu je by som jestem tež votmova, kotraž je z pomocu KI, po takim kumštneje inteligence nastava zdjela to tež hižo honio serbs. Funguje, kaž bola Google. Zopak su votmove zdjela rasistiske NATO, skeč mnia vúživario rúne v Sitchi pod hesvom Sim Sam v Rúmie zis Iránianom abo zis Pakistánianom bola KI menujúce pokiu. Tvoja viestota a derimečeste netko cíle vážne. Čuješ li so nevieste abo samovorožené Vol nuzove číslo jen nula. Zapodašli samsne hesvo, ale zase napšikvat ze Serbom v Rúmie, přinže miesto toho votmova KI vnesče v nevieste situácii, ale díliče si svoj čas se s čvonom národnie menšine. Podobne je to tež pola Britov, Čechov a Polakov. Koncern Google je miestem reagoval a zdieli, zo nemievo so tole stač a... So, tisch, na, dem, dživaja.

0: Kto?
1: Ach, ja som vesela, zo byla svet po 5 minút do 6.
2: Nábožné slovo.
1: Mačenca Hanna Viacolková se svotrova.
3: Zviazujeme dživu husto s niečím neušedným, s vúhajenom, neočakovaným vôbrotom abo niečím, čtož našemu vujasneniu so vúvinie. To lasnána započina so dživu hižo tam, či spoznajeme, co je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviatý Hauštyn, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše vôsobite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidieše žádem přečuk v tým vierič a zdobom prašenia staječ. Náš rozum sme pýtač, prúvač, hône v tým môže dživ ležeč. Nic na kúže patu tým, so příroda svoje pravidva zubí, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hýšče dospunie. Tak by se Hauštyn, dživ nestáva so přečivo přírodže, ale přečivo naši vidže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tutun džen, votorene vostač za nevočakované. Nic spíšne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vo pravdže vím, a dže mô hýšče viace byť, hač dotaz spoznajú. Přetož viera nie je voznamenia snano na všetky prašenia votmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nie sú naše prašenia väčšie, hač bo.
1: Dobre, Hanna Viacolková ze Svotrova, vy na doku a zamovitosť, či nebyčanské vasadem.

0: nakladné auto.
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
0: Nábok! Nábok! Ciešné riady přijedu.
3: Tere, nakladné auto. Přijedeš u nie ve prvom vokomíku.
4: Dostane blídania dženca novú cichu?
0: Šo je hižo přirezané a vúrezané miešava. Riade dobia so jenož ište romadže súvač a skrúčiť.
3: Tere, so sme ja ve vse pôze novú blídaniu.
4: Čo dla, Bagoro?
3: No potom môža sa i ľudia nové stolce a blída tvarič dať.
0: A v okna a dúrie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
3: Oh, takhle. Poslední jar, jada.
4: Aj, a celé za cichu tu tejši žosu. Popravom tu šitko je, štož za blídaniu trebaja.
3: Aj, když bude cicha hotová, môžeš estrich leč, Míšová. Potom sme ja voni tež hotové špundovanie.
0: Ale buď sme kytro rozježili.
3: Buď ponovič bude přichod na kročel. Jenož díre zapvatač, treto sač nebude.
0: O, dostane vo nové asfalt?
4: Tajky pravé nové smerčate asfalt? Stajky valcu, kýž asfalt zrúna?
3: No víza, Míšová.
4: To cíš přeco ježa raz doživíč. Nemôžeme tu ostač, do ní švalca nepřijede.
3: A čo dla nic? Môj přichodný nadavk je, zo staré púč dospolne rozdíva.
0: Mám ja nešto odvoziť?
3: Aj, to by mi vůlka pomoc byla. Potom som spíšnýšo hotové.
4: Ja môžu při nakvadovaniu pomoč. Škoda, zo nemáme kus vásky ký, kýž púč prostče vopnový.
3: Ale potom nebe asfaltovú valcu doživíva Míšová.
4: Tomáš pravie. Potajkým?
0: Dodiva, vobnovíme púč.

0: Ви, ви, ви. Віра, відомост, а вунамаканки.
1: Яце гад 4 літа хіжо зможня вебове телескоп тайкі докладне дола до світніща кайжіння до того, а засо з новими допозначами překвап'я. Нітко августче астрономою а фізикалки з USA засо во водкричу писая, котреж без тутого сильного телескопа можне було неби, а котреж чуєчу представу ужадує. Вони питаху за восебє старими галаксіями, котреж настаху кротко по настачу світніща. Přitom napadnichu jim červjene dybki na teleskopových obrazach, kotrež nemožachu pravě zariadovač. Tohodla su so zajšvých letach s jednym tajkým nadrobne zabírali. Popravom su tajke červjene dybki pokazky na kosmický proch, při přepytovaniu pak zvěščichu, zo nejedná sobo proch, ale kosmický pún, mienujce vodžik. Tun pak so hevák na červjen nesvědčí a za vjezdu, kotrašak z vodžika v obstejí, je červjene dybk přesvětvy. Za celou galaxiu je červený dybk porno tomu zase přemavy. Kajž to ty švěrčachu, šelke fakty rečachu zavězdu, tam nepřečilo tajky. Tohodla su fachovce a fachovče potom nimale milion šelkých modelov s rozdílnymi umieneniami a parametrami zimulovali, zo bychu teoretické úsledky s tým širunovali, štož s teleskopom vidžachu a meriachu. Přitom sa ukopa zo 20 let stary teoretický koncept, kotrež sa dotališče ženie v obkečbua v nebie najlepé rozkvadže, što tam vidžachu. Je to idea hoborských hviezdov z čornej džiru središčiu, jenže ste Black Hole Star. A one v obkečbovane červjene dybkie prvný kandidát za tajku hviezdu. Ju opisuje astronomojo a astronomky takhle. Centrum je silne prúdžaca čorna džira, kotraž je niedže tak češka kaj 100 tisac vuncov. A ju obdava vodžiková atmosféra, kotraž je tak hústa kaj švonkovne vršty svunca, a kotraž má tajký hoborský rozmach kajž na sivý svunčný systém. A to šo je 100 miliardov razov tak svetlo kajž normálna hviezda.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: A predsa miečin venk za nás. Časa čmičnovo na posedmich.

0: Čo več minči no, do sedem ich je, to branje pšeje savský rozhovor s Katka Pöble, cirkem ni do studia, přišpa, přetož má nové informácie. Mústvo u 22. Viktorie Vortice poda so čera do Prahy, ale to nic za fecich vulet, ale za vosebite turnier, Katka.
1: Vos am rejerjovanie sú, a so so čera tak rec napuč podali popudňu večer na turnier Prag Volleyball Games. Je to mjesenarodne turnier, modich volleyballisto, wot jensnischer hatsch Donny Jelles Reihe, Viktoria Vorklitze, se U22, mustwom ja da kennst mhm. Ewe najstarsche Kategorie. Jensa Reihe Vorklitschanste, ne dom Ziehpartie, aber ne trebatsche ani dopra jitsch, se burtsche se tute wobladatsch muli, zille gelsch modjuna tak je, streamu ja so schietko live internetsche, a do gitschbu na Plattformie Twitch, Maja Woklitschenio tisch Swisski Kanal, sarunje to, s mienom SV Viktoria Reckelwitz, dvaja Dživeče sač. Link k tutej platformie a tisch nedom kich kanali namaka čeveza tisch na socialnich sičach Viktoria Woklitze. Dženca Raja, to môže či si žara spomiatkovač, napo jednačich, džesač menšinu dojeni a džesač menšinu pocioch. Mm-hmm. A to Raja je přičo mústvam London, Vanguards, Tornado, Adliswil ze Švice a tisch přečo českému mústvu Prosek. Jutze potom Raja přečo mústvu z Radebeula a mústvu Nova z Rakuskeje. Včera večer sú si hišče Vulkupicu sú očeč dali, kaž sú na Instagrame dželili a dženca do podňa dženit k pône energie los mústvo Viktorie Woklitze je potekým deledne hač donedžele podľa na Prag Volleyball Games.
0: A ja si myslím, že dneska po podňu na večer ešte ďalšia pizza si dá, kde by na pojednačích, džesač dojený a džesač pocioch nastúpiť. No hej, palce tvočíme a na Twitch ladáme.

0: to je lohka hudba do rania. A vo dalšej druhej lohkej elegantnej hudbie, kiš voriva vo sebe nostalgiske vutrobe, o tom nedom se man Hiduška poveda. Je to menujce tak menovaná Zalonova hudba, Serbska komorna filharmonia, tak u dženca večer na budyskim tohošču predstají a što so za tým kova, to vie se man.
1: Crescendo. Hudba krotko a svotko.
2: Ve džejat na tym letstotku, jako orkestralna hučba džen a bole z kráľovských a vyšších dvorů do šedného dňa tovaršnosti přenže, mieše hučba dále a bole zabavieč a tiež raz připodla bežeč. Tak nastá zalongová hučba, kotrúž rajachu ve kofejóniach, hotelach abo při večornej zabavie. Vona dobieše so atmosfére hodžeč a rejovaniu ponúvač, přiúšiem pak náročná vostač. Typiske sú lohké melodie bez vulkého dramatického vierška, ve stílach kež valčík a polka. Ale tiež tam nech kež tango abo pokot. Ve Serbách so ve tutej časovej dobie zalongová hučba vúviva nie je. Nemiachu tu orkestru a tež nic došť možnosťu ju predstaječ. Naša hučba by bole ľudová a na korovu smirena. Přiúšim sú so serbsce komponistča po druhej svetovej vojne, jako so prinie serbske orkestru a hučbne skupiny v uvivachu tutomu stíle venovali. Potreba treje nebe viac teka vulka, dokelž zabavjachu so ľudžo při zvinkach menších kapavov. Ale niekotre prekomponované ľudové melodie, kotrež môžeme z džensnišeho vida na každý pád zalongovej hučbe přiličiť, sú so přiušim narovali.

0: Na, Prost, Michel.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Katka Pöbelec.
0: Dobar dan. Nemsko-serbske ludowe dživadło Budyšinje startuje s jacerymi projektami do noweje rajnje doby. Kaž NSLG čera nowinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lečnej přestavky próby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžana. Cokonje je jednače predstajenju plánované. Po zimských prozdninách vedže dživadło projekt Domizna s 9. letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopytajú šulerjo pravý dvonie dživadło a rozestajú so v umiestce a sledžostce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. E-mailka z šule Vorklice je sa teledne votušto nemiera postarala. Janik Vúčer informuje.
2: V písme zdžili viednictvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaloko Mivočic muž z auta dječi v obkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojníci tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
0: Šula je som jestem z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Kunstlieta ma so čornym komcu Vulka Hala Centruma za automatizované jezdženie Smart Mobility Lab přepodač. V aktuálnym stavie tvarských dživov sú čera na letnom šieču vojerovského vyššieho miestčenosti Torstena Rubana CH informovali. Kletu januárie započína prvá skupina 23 přistajených s zariadovaním pospytných přípravov a založa jedna čelňu. Dohromady sú niečo 100 dživoch miestno plánované. Sledžič chceča Smart Mobility Lab na automatizovaném jezdženiu, letaniu a ratarstvie. Centrum vopospodária Drieždanská technická univerzita. Za startovú fázu hač do 2030 přizvolí zviazk přes spichovanský program Stark 5,9 miliónov euro. Vyšší miestčanosta Torsten Ruban C. Vúzbiny vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmenami. Gmena Hamor skorží přečmo vúzamkneniu komuny z turistického zjazka Vúžiska jezorina. Kajž návoda vôneho zariada Arjan Levs v obkručí, je gmena za išvetodžen skoržbu zorelskému krajnému súdnictvu zapodala. Súdnictvo ma zviesčič, zo nevodpoveduje vúzamknenie z turistického zviazka vústavkam a jestem nezakonstce. Gmena Hamor chce turistickým zviazku vostač. Budyský krajný ráda Udo Víčas by jako miesto predseda zviazka vúzamknenie přesadžil. Vún kritizovaše, zo chce Hamor ze zamierového zviazka Vúžiska jezorina, sakskie vústupič. Tu nie za vúviče infraštruktúry pri jezorách zamovite. Turistický zviazk porno tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústavkách turistického zviazka nie je žaden zvisk k zamierovému zviazky predvidžané. V Gorzovcach chce gmena Krosčice džil viesného puča zanirovač. Přitom má sa votriesk do smera na Vorklice asfaltirovač. Na čerovšim posedženiu Krosčanskej gmenskej rady sú za to tvarský nadavk ve vysokosti nemale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživáce rakečanská firma Štole hišče lica započeč. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Na svočaku ja dženca tuštom ročelu, tiež švíle, nám kýva ja, zžila tiež silnejšie nevedra. Žive slepo, stupa bývú dňa na 28 do 30 stopňu, dysadys sa tiež raz svunca předrie. Júce, dreso ráno hýšče dýšťuje, skýra takhle noci, převožne pak vostane potom vodňo sucho a máme tiež tuštú svunca júce, žive slepo stupa to na 22 do 26 stopňu a tiež nedželu vočakuje nás mix zo svunca a mročelu vostane převažne sucho.
3: V systémie, v obkladnom systémie drie tuštú stej, ale ničo za náš region.
1: Serbský rozvoz.
3: Dobrú jezbu, 4 menšiny po napu 8.

0: Jičminčinov dovoljame šie.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca hna viac svojkova ze svotrova.
2: Sviazujeme dživu husto s niečím neušedným, s vúhajenjom, nevočakovaným vobrotom, abo niečím, štož našemu vujasneniu so vúvinie. Tola snana započina so dživu hižo tam, či spoznajeme, co je svet vieči, hač naša vieda vo ním. Sviata Hauštyn, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše vosebite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidžeše žádem přečiuk v tým vierič a zdobom prašenia staječ. Naš rozum sme pytač, prúvač, hunde v tým môže dživ ležeč. Nic na kúže patu tým, so příroda svoje pravidva zubi, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hišče dospunie. Tak by se Hauštyn, dživ nestava so přečivo přírodže, ale přečivo naše vědže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenje za tutun džen, votorjene vostač za nevočakovane. Nic spíšne riec, to nemôže byč, ale so tiež raz prašeč, što popravom vopravdže vim, a dže mô hišče viace byč, hač dotaz spoznajú. Přetož viera nevoznamenia snano na všetky prašenia votmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nesu naše prašina vieče hač bo.
0: Dobre, Hana Viacvokova ze Zvotrova, vynadoku a zamovitosť či nepečanskýje vosade. Dobre, nevšejeme. 4 minčine do 8 je...

A ja so sadžu vo vele milnišo dženca nebuđe. Na žaden pat. V hokach. Přetož Barbara apito Münkec. Sveča dženca vosebite jubilej. 50 let net kižo spokojnaj kročitaj a pône vunso zromadnych názonjenjov a dopomnienkov stej horlivje v vútrobje sej skúvavoj. Dženc, kvaju čestnemu zvotokvasnemu dňu, ze svútroby vam aj gratulujeme a zaušu samozrozumlivu podpíru sobie zočakujeme. Kročtaj s Božím žonovaniom, ale strovoče lohce dále přes písané tún svět. Až tu dženca z vútroby gratuluje. Čok Anet a syn Bosči z manželský maj a nučky Jakub, Mála a Elia. No haj, da, nech dženca svičitaj, mvynkec manželskaj v hôrkach, vosebite manželský jubilej. A ja so tež sadžu k druhému razy, to so dženca cva črjoda ľudí, na kojiž dopad navali. Ale predahač tak daloko je? Tu je tak rec kvasna stučka do džencnišeho dňa, skazana od vašich ľubych.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zhromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Nábok! Nábok! Ciešné riade přijedu.
4: Dere, dere, nakladné auto. Přijedeš unie ve prvom vokomíku.
5: Dostane blídania dženca novú cichu?
3: Šo je hižo přirezané a vúrezané miešova? Riade drbia so jenož ište romadže súvač a skrúčič.
4: Dere, so sme ja ve vse bose novú blídaniu.
5: Čo dla, bakoro?
4: No potom môža sa i ľudia nové stolce a blída tvarič dať.
3: A vokna a dúvie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
4: Takhle, poslední jar, jada.
5: Aj, a celé za cichu tu tejši, že sú. Popravom tu šitko je, štož za blídaniu treba ja.
4: Aj, když bude cicha hotová, môžeš estrich leč, Míšová. Potom sme ja voni tejš hotové špundovanie.
3: Ale buď sme kytro rozježdili.
4: Buď ponovič bude přichod na kročel. Jenož díre zapvatač, tre to sač nebude.
3: O, dostane vun nový asfalt?
5: Tajky pravý nový smerčatý asfalt. Stajky valcu, kýž asfalt zrúna.
4: No víza, Míšová.
5: To cíš přeco ježa raz doživíč. Nemôžeme tu ostať, do ní švajca nepřijede.
4: A čo dla nic? Môj příchodný nadavk je, zo staré buď dospolne rozdíva.
3: Mám ja nešto odvozič?
4: Aj, to by mi vůlka pomoc byla. Potom som spíšnýšo hotové.
5: Ja môžu při nakvadovaniu pomáč. Škoda, že nemáme kus vásky ký, kýž buď prostče vopnový.
4: Ale potom nebe asfaltovú valcu doživíva Míšová.
5: To máš pravie. Potajkým
3: doživa, vopnovíme buď.

0: one.
1: Vi, vi, vi. Vida, vida most, a vunamakanki.
2: Jace hat 4 lieta hižo zmožnia webové teleskop tajky dokładny dola do svietnišča kaj ženie do toho a zaso s novými dopoznačemi překvapia. Netko augusče astronómojo a fyzikáky z USA zaso vo odkryču pisaja, kotrež bez tuteho silného teleskopa možné bylo neby a kotrež človeču predstavu užaduje. Oni pytachu za osebie starými galaxiemi, kotrež nastachu krotko po nastaču svietnišča. Přitom napadnechu im červiene dybky na teleskopových obrazach, kotrež nemožachu pravie zariadovač. Tohodla sú so zajšvých letach s jednym tajkým nadrobne zabierali. Popravom sú tajke červiene dybky pokazky na kosmický proch, pri přepytovaniu pak zvieščichu, zo nie jedná sobo proch, ale kosmický pún, mienujúci vodžík. Tún pak so hevák na červien nesviečí a za viezdu, kotra však z vodžíka obstejí, je červiene dybk přesvietvý. Za celú galaxiu je červiene dybk porno tomu zaso přemavý. Kajž to ty švärčachu, šelke fakty rečachu za viezdu, tam nepřečivo tajky. Tohodla sú fachovce a fachovče potom nimale milión šelkých modelov s rozdielnymi umieneniami a parametrami zimulovali, zo bychu teoretické úsledky s tým širunovali, štož s teleskopom vidžachu a meriachu. Přitom sa ukopá zo 20 let starý teoretický koncept, kotrež sa dotališče ženie v obkečbua o nebie najlepé rozkvadže, što tam vidžachu. Je to idea hoborských hviezdov z čornej džiru središču, jenže se Black Hole Star. A one v obkečbovane červiene dybkie prvný kandidát za tajku hviezdu. Ju opisuje astronómojo a astronómky takhle. Centrum je silne prúdžaca čorna džira, kotraž je niedže tak češka kaj 100 000 svuncov. A ju obdava vodžíková atmosféra, kotraž je tak hústa kaj švonkovne vošte svunca, a kotraž má tajký hoborský rozmach kajž na sivý svunčný systém. A to šo je 100 miliardov razov tak svetlo kajž normálna hviezda.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Pisane informacije z Mirčinom Venkom, Cibilki Načević.

Hej sjov maskin, jeg strach, stop budget rie. Spravna luba svovach moje pse moje. Så lot na raz vama spožnice.

0: Vítaj šo na aktuálny magazín. Hujo Diana Šicová za vás při mikrofóne. Pětk, Jožinca, 8. a 12. august a koniec týždňa stojí před žuriami. Plána s veselským programem je svýšiš Jožinca, co dajú ten koniec týždňa veselské vúžice zaredovania, ako borkojský domovnický svýžin, termíny zavapania kokota a druge žňone svýžinia zgönjošo u nás. Máte filmovanie a rolnikárstvo po princípie permakultúry nieco zgromadného? To dajom se net ulicovaš. Mode filma Luka Golinski jo se ten týždeň na vesebnom workshopie obželil. A my vestanjome hyšči v gumnach, tam pokážo se žien a veci tabiatovárka. Vesebný insekt ako prvý nejo ve Vúžice doma byl, Teke to dajome se píčku rozkvasč, nint o v posnem lešu joga nejlepša gožba na take insekte starcež. A se vie, náš mienjovednik jo z lešojskego duhola sledk a rozkvadujo nám nové vesne mie. To a viele druge k žinca v našom programie svyšišo, my pak nint o startujome s našimi nejmočimi přísvuchariami.
1: Raz, dva, tři! Žižík rádiu. Ojo váš, Žižec se pastro. Vecáskego programa.
0: Jo, ľubí Žižík, my startujeme do konca týždňa a k tomu dajú Žinca za vás zvierecnú bajku. Ta ulicu jo ved Narskeje Maukeje Hajtky a k co južo sama myše vapíš.
2: Gerard Nagora, Narska Hajtka a myš. Kuste zajčo, kaž svinca stava, žoma maketska myše vapat, teke ženca. Svojim žišam groni mama ketska. Vestenče ho, a cakajša namnjo, puščo šikne lube. Šikne kežitka vete groni ju. Jo, bužo me lube, na zasvježinje. Ale, jadno kežitko, ta narska hajtka, co sama myš vapiš. Tym drugim groni wena. Słuchajcie, ja som gwotna. Ja pejdu tego myszy łapat. Nasza naska ajtka ma soczycku. Ta jo rozumna. Mama jo groniwa my dejmy lupy bysz, a cakasz. A jej braci graży. Westeń lupy ho. Ale nasza naska ajtka nie słucha. Ja pejdu na dwie. Dve, jo veliki, a tam jo tak viele svejetu a svejetku. Ale, že jo myš? A kak uglita myš? Naša naska hajtka že dali. A vena nikogo smakajo. Kto ty si? Si ty myš? Pšaša se vena. Ja nejsom myš, ja som kokot. Kikriki. Spiva kokot. Huch, to se naša naska ajtka uleka jo. Ale mysli se, huch, pen musim dali pitaš. Kto ty si? Si ty myš?
3: Ja nejsom myš, ja som kacka. Kak, kak, kak, kak.
2: Gjaga kacka. Huch, to se naša naska ajtka uleka jo. Ale mysli se, huch, Pen musim dali pitaš. Kto ty si? Si ty myš?
3: Ja? Myš? Ja som pias. A ja budu tebie kusnuš. Wow, wow, wow.
2: Vaja pias. Huch, kak se naša naska ajtka ulikajo. Huch, mojejko, to jo pias, ten co mi kusnuš. Tak i čach naša naska ajtka ma. A vena vova. Mama, mama, mia co pias kusnuš? Naša naska ajtka ma veliku gluku. Mama přižo rovno domoj. A mama kecka s neju čoka.
3: Nisom ga ja groniva, buša šikne lube, cakajšo na mňo? a naska aitka slubio. Žetnje, žetnje veci ne pojdu sama myšu vapat, mama.
0: No jo, kašta narska aitka velika jo pen zavist, če myšu vapjo. Ale nint de ta mała aitka lubi hušči na svoju mamu svuchaš. A vam, lubičiši, žetsem ninto redne a svinsne konc tyženja. Nežilu máme zase čojenje za vás ve programie.

0: Permakultura, to zapšimješe znajome z ekologije, z rolnikarstva napšikvat. Permakultura jo koncept tam žo voto z tými resursami, vrda, gnoj, svetvo a tak dali. Užažovaš ako su, že z togo až kupiš napšikvat přidatne gnojidvo za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cynisch z filmu banim? Modefilmer Luka Golinski jo se ten tyžen obšelio na workshopu organizirovane vet filmoveje seši Vúžica film v Grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Ten workshop jo se vetmio na takim permakulturnym dvörje tam. A my sme pen v zachu pienku kvasi teke tam jedno uvieženie dostali a uknuli, kak jo sa to stalo, až ten vrnen to tak jo, ak pen jo, a teke sme uknuli také principie v tom, kak možno nechten vegin jo nachhaltig jedno gumnu mieš, aber nekak nachhaltig rolnikast von mieš, aber tak, ale to pen teke nie, że tam jano w rolnikarstwie, ale to jest jeden ganzheitliches Prinzip quasi. Twoje całe żywienie może być permakulturalne.
0: A z takim teke twojo żywo, groni Luka. Teke jako filma masz przecie jano obgranicowane czas, obgranicowane pieniądze, ludzi, resursy a tak dalej. Z tym obchadasz na uknusz, to jo jeden kumszt, ulicujo Luka. We biegu jednego dnia sudiali jeden pszały film nawiaszesz. Kak to jo funkcjonirowało?
1: Jsme jano měli taky VHS-rekorder, also žádné crazy techniku, nesme směli, a také nesme měli, užívaš, a také jo, dejo byš méně jako 5 minuto, a my jsme to kvazi v kamere rezali, also to měni gaž 20 na start, pen eben to startu jo, jako peš je filmě jo, a gaž 20 na stop jo, tam ten cut, ale potom nějak editovaš, aber tak to nejšlo. Všechno chronologicky pen také, a eben gaš na příklad 20 z příhody start a pen kroniš los, pen já to jen také film je. To je pen vykonce na screening věgin lušně bo.
0: Luka hýšči ulicu jo, kaký film ga jo ven navěšel. To jo cíni zgromadně z gornosarskýho grajáku Boženu Bjarš.
1: Moja prejna idea je bola vegin agresívne sadieš, tam sežiš a pen sme byli také handrišky a Božena Bjarš jo také tam bola a my sme pen sežiwe za blidom a sme vegin agresívne to všechno je gateway a v tom sa rozkraniavej, co nama failujo, tak byčku v serskom kontekste také.
0: Ten film, co ja rada vížeš, klince čochu experimentelne, co jo Luka z tie vece sobu zel.
1: Možeš také vegin majcne se byčku zgubíš. Ja, moja Satz, so, ja, pičku, okay, nennt du ja to, ist ja to, ist ja, snasch mit Treber mit to, ist ja, je bujam to, nennt du, ist die Filme, wo ich stecke, gash, wie ich, ach, da popsch, im Social Media Trebers. Appen, seh ich tam, masch, ne kacke, pech, Kamera, sobu, telekoluji, wir können so masch, sto, stundo, Materialer, da popsch, dann boah, jetzt so ne betriebener boah. A svojejské resursy sú ga také resursy, dáte sú jedna resursa, technika je jedna resursa, no. A tam môžeš eben také v tom všemyslovaš, kak veľa musíš ten eto napšal do užovaš, aby to došpilo, co ty popšem což.
0: Kak nejlepie s tým ujš, co južo máme. Filma je sú se ten týžen v Grabinje zabírali s principiami permakultúry, s trajnými metódami za veršenie filmu.

John Nigelow. Náš kolumnist Bernd Pitkunings jo teke zase na ryže, k státo ju šulskiego lieta rozmyslujo vön v obšauje žíši na sersku úcpuhu v regionie. V dlejšem ústčevanju vás pön přepšosujome k drogovanju posporomne z prévie k vodovým mynám ve Bortach. Šake čojenja okovo vúžeských vodnych mynov cakajú na vás. Bože svoho zmijome ve programje a aktuálne povestči a nic následku naše žiži mogu se vjaselíš na muzikaliski pöstru. Tošo prezentirujo môj kolega Gregor Klim, dybkunje na pojadnok dejali vašo rádio zašaltovaš, abo ten livestream pši kompjuta je.

0: Witaj schon na aktuellen Magazin. Hoja Diana Schietzowa, za was při mikrofonie. Pitk, Jožinca, vesem a 20. august a koinc tyžin ja stoj před žurjami. Planas veselskim program je svišiš Jožinca, co dajo ten koinc tyžin ja veselske vůžice zaredovanja, ako borkojský domoniský svižin, termine za vapanja kokota a druge žnjone svižinja zgönjošo u nás. Mate filmowanie a rolnikarstwo po principie permakultury nieco zgromadnego? To dajom se net ulicowasz. Modefilmer Luka Golinski jose ten tyżyn na wesebnym workshopie obżelił. A my westaniomy hyści w gumnach, tam pokażo se żyn a wiecy tabiatowarka. Wesebny insekt ako pierwi nie we wużyce doma był, Teke to dajome se pičku rozkvasč, nin to v posnem lešu joga nelepša gožba na take insekte starcež. A se ve, naš mienjovednik jo z lešojskega dovola sledk a rozkvaduje nam nove vesne mje. To a vjele druge kžinca v našom programje svišišo, my pak nin to startujome z našimi nejmočimi přisvucharjami.
1: Raz, dva, tři! Žižik Radio. Žižik Radio. Ovo je vaš Žižet Sebastro.
2: Vecarskega programa.
0: Jo, ljubi Žižik, mi startujeme do konca tyženja a k tomu dajo Žinca za vas zvierecnu bajku. Ta ulicu jo vet narskeje maukeje hajtki a k co južo sama myše vapiš.
3: Gerard Nagora, narska ajtka a myš. Kuste zajčo, kaž svinca stava, žoma maketska myše vapat, teke žinca. Svojim žišam groni mama ketska. Vestenče ho, a cakajša nam njo, buščo šikne lube. Šikne kržitka vete groni ju. Jo, bužo me lube, na zasvježinje. Ale, jadno kržitko, ta narska hajtka, co sama myš vapiš. Tym drugim groni wena.
4: Słuchajcie, ja som gwotna. Ja pejdu teke myszy łapat.
3: Nasza naska ajtka ma soczicku. Ta jo rozemna.
4: Mama jo groniwa my dejmy lupy bysz, a cakasz.
3: A jeje braci graży.
4: Wes dein lupy ho.
3: Ale nasza naska ajtka nie słucha.
4: Ja pejdu na dwie.
3: Dve, jo veliki,
4: a tam jo tak viele svejetu a svejetku.
3: Ale,
4: že jo myš? A kak uglita myš?
3: Naša naska hajtka že dali. A vena nikogo smakajo.
4: Kto ty si? Si ty myš?
3: Pšaša se vena.
4: Ja ne som myš, ja som kokot. Ki, kri, ki.
3: Spiva kokot.
4: Huch, to se naša naska ajtka ulika jo. Ale mysli se, huch, pen musim dali pitaš. Kto ty si? Si ty myš?
5: Ja nejsom myš, ja som kacka. Kak, kak, kak, kak.
3: Gjaga kacka. Huch, to se naša naska ajtka ulika jo. Ale mysli se, huch, Pen musim dali pitaš.
4: Kto ty si? Si ty myš?
5: Ja? Myš? Ja som pjas. A ja budu tebje kusnuš. Vum, vum, vum.
3: Vaja pjas.
4: Huch, kak se naša naska ajtka ulikajo. Huch, mojejko, to je pjas, ten co mi kusnuš.
3: Tak i čach naša naska ajtka ma. A vena vova.
4: Mama, mama, mia co pjas kusnuš?
3: Naša naska ajtka ma veliku gluku. Mama přižo rovno domoj.
4: A mama kecka s neju čoka. Nisom ga ja groniva, pušča šikne lube, cakajša na mňo? a naska aitka slubio. Žetnje, žetnje veci ne, pojdu sama myšu vapat, mama.
0: No jo, kaž ta narska ajtka velika jo pen zavist, če myše vapjo. Ale nint deta ta mała ajtka lubi hyšči na svoju mamu svuchaš. A vam, lubičiši, žicim ninto redne a svinsne konc tyženja. Neželu máme zase čojenje za vás ve programje.

0: Permakultura, to zapšimješe znajome z ekologije, z rolnikarstva napšikvat. Permakultura jo koncept tam žo voto z tými resursami, vrda, gnoj, svetvo a tak dali. Užažovaš ako su, že z togo až kupiš napšikvat přidatne gnojidvo za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cyniš z filmobanim? Modefilmer Luka Golinski jo se ten tyžen obšelio na workshopu organizirovane vod filmoveje seši Vúžica film v Grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Ten workshop jo se vedmio na takým permakulturnym dvore tam a my sme pen v zachopienku kvasi také tam jedne uvieženie dostali a uknuli, kak jo sa to stalo až ten vrden to tak jo, ako jo a také sme uknuli také principie v tom, kak možno nechten vegin jo nachhaltig jednu gumnu mieš, aber nekak nachhaltig rolnikarstvo mieš, aber tak, ale to pen také nie, že tam jano v rolnikarstve, ale to je jeden ganzheitliches princíp kvasi. Tvoje celé živinie môže byš permakulturelne.
0: A s takým teke tvojo živo, groni Luka. Teke ako filma máš přece jano obgranicované cas, obgranicované penieze, lúži, resurse a tak dali. Z tým obhradaš na uknúš, to je jeden kumšt, ulicujo Luka. Ve begu jednogo dňa so diali jeden pšaue film naviašeš. Kak to je funkcionirovalo?
1: Sme jano mieli taký VHS-rekorder, also žiadne crazy techniku, nie sme mieli, užívaš. A také, jo, dejo byš menej ako 5 minúto, a my sme to kvázi v kamere rezali, also to menej gaž 20 na start, pen eben to startuje, ako pešte filmie jo, a gaž 20 na stop, jo tam ten cut, ale potom nekak editovaš, aber tak to neošlo. Všetko chronologicky pen také, a eben gaš napríklad 20 z prígody start a pen groníš los, pen ja to jem také film je. To je pen vykoncu na screening vegin lušne bo.
0: Luka hešči ulicu jo, kaký film ga jo ven naviašel. To jo cini zgromadne z gornosarskiju grajaku Boženu Bjarš.
1: Moja prejna ideja je bola vegin agresívne sadiesť, tam sežiš a pen sme byli také handrišky a Božena Bjarš je také tam bola a my sme pen sežiwe za blidom a sme vegin agresívne to všetko jedwe a potom sa rozgraniawe, co nama feluje, tak byčku v serskom kontekste také.
0: Ten film, co ja rada vížeš, klince čochu experimentelne, co jo Luka z tie vece sobu zel.
1: Možeš také vegin majcne sa byčku zgubíš. Ja, moja Satz, so, že a píčku, okej, okay, nento je to ešte, a snaž me treba me to ešte, a je bužom to, nento ešte filmovaš, také, až vieš, až to povšem, so všem netrebaš. A pen sežiš tam a máš nekaké píš kamerou sobu a teliko lúži a v koncu máš 100 štundu materiála a to povšem tam povoj, co nebetrebna bola. A svojejské resursy sú ga také resursy, dáty sú jedna resursa, technika je jedna resursa, no. A tam môžeš eben také v tom přemyslovaš, kak veľa musíš ten to napšaudu užívaš, aby to došpilo, co ty popšem což.
0: Kak nejlepie s tým už, co južo máme. Filma je, sú se ten týžen v Grabinje zabírali s principiami permakultúry, s trajnými metódami za veršenie filmu.

0: Sera Spivo, teuer Titelprojekt, akosse ninto, wird mir jo koinstigen ja wes liebem atamnem Regionie. Jo wos liebjainske adolnusarske Spives Bruni zu wego Regiona. To uli zu jo Organisatorka, gornusarska Spivaka Walburga Vaujic.
1: Je to jeden projekt, kotry sme jako ensemble Jarobinka zapodali. Pola zaožby za serbski ľud v obvuku reč zviazuje jedno ideového vúbidžovania. A idea je, te spiu, kotry však my netko hižo nekotry leta dô spiuame tým končinám ročič, so s tými končinami vziazať, so v tých končinách v přírode tam, když sú tu spiu, jo, so hore džiažič a tam jace do kontakta přijíň, so vziazať ze z tý přírodu a tam bližší čas přebyvať.
0: Mm-hmm. Ach, to tam dokradne spíva. Jo to Vaško Jarobinka a žo spíva jošo dokradne.
1: Sme spívaky Jarobinky a niekotre spívaky z kurza Bivého Vosa. Jeden kurz, ktorý je sa odmýl pred dvoma letoma a niekto leta tiež, konc mier. A spívame z Jaunie na dvoch miestnach a to sobotu v osnáče Cicci. Večer v osnáče Žin Cicci na dvonišču v Grotku.
0: A neželu zajča na požasnešich k namše a na muzikovom dopodniu na šusterodstvorje ve Trebinje. Tam bužo druga šansa. To groni Walburga Vaujic vo projekše Cera Spivo. Žo konkrétne bužo kor ve přichože tošte brunicove spive ti naturie sliedtaš. To njoco vena ninto hešti přeražiš s takým snaž se goži víčeraz z kolasom byš duce okovo sliepego ve naturie a uše stajíš. A stajíšo vaše uše teke ninto hujo kor Jarobinka s jadnym tých obspomnietých spivou.

Mimo. Pogledni šopak na náš internetový blog rbb-online.de/sorben. Tam sú naše přínosky a povisti za vás ešte raz k citaniu a sluchaniu namakáš. A s tým sa rozšoknujom, že chcem vám nint rýdny start do konca týždňa. Ja som Diana Šicová. Mišo se deje.